0: Vstávate s rádiom Regina Stred.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná

to je moja pjesen lásky. Aspoň jednu takú stínu za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

tam kde starý fíkus tiše uvadá a ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec a proč bežám?